jsme rádi, když poradíme. Neděláme chyby. Máme rádi, když nám řeknou,